to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: tequila. Marimba!
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.

na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.